0: Vy aj naďalej počúvate reláciu Nová pieseň, ak vás čokoľvek zaujme, poteší, nenechajte si to pre seba, napíšte nám na náš e-mail hudba@radio7.sk. Na tvorbe hudby je krásne najmä to, že z myšlienky, nejakých pocitov, vnútorného rozpoloženia a možno nespočetne veľa pokusov a omylov môže vzniknúť niečo, čo sa dotkne srdca človeka. Najnáročnejšie býva zachytiť presne to, čo človek nosí vo svojom srdci a dať tomu správne slova a melódiu. Práve v tomto hľadaní však často vzniká to práve orechové. Božie slovo v Žalme 98 nás povzbudzuje. Spievajte Pánovi novú pieseň, lebo vykonal veci zázračné. Čo ťa na tvorbe hudby baví najviac a čo je naopak najnáročnejšie? Pýtam sa hudobníka a producenta Vítka Metznera z kapely Late Mayday.
1: Na tvorbe hudby mne asi nejvíc baví samotný proces. Ten moment, kdy človek skúší rôzne nápady, hledá slova a pak najednou zistí, že ten text konečne říká presne to, co chtěl říct. To je pro mňa vždycky hrozně silný okamžik. A samozrejme mne moc baví i to, když pak ty písničky hrajeme společně s kapelou. Mám kolem sebe fakt skvělé muzikanty a často práve oni posunou tu písničku ešte dál, než som si pôvodne predstavoval. Asi nejnáročnější je pro mě vždycky tu písničku opravdu dokončit a vydat. Mít odvahu říct si, že jo, to už je hotová písnička a pustit ji ven. A přiznám se, že samotné vydávání je pro mě někdy vlastně jednodušší, než to všechno, co přijde potom. Ta komunikace, sociální sítě a propagace. To není úplně moje přirozené prostředí, ale člověk si uvědomuje, že i to je dnes součástí služby té písničce, aby si mohla najít své posluchače.
0: Zároveň, ak by si mohol dať akúkoľvek radu začínajúcemu hudobnému kresťanskému autorovi alebo autorke, čo by si mu poradil?
1: Tak bych řekl, nepřestávejte tvořit. Pište, zkoušejte, experimentujte a nebojte se objevovat věci, které jsou vám třeba trochu cizí. Mně se hrozně líbí jedna myšlenka profesora Jindřicha Vybírala z Pražské Umbrumky. On říkal, že nejlepší věci vznikají na hranici žánrů. Myslím si, že to neplatí jenom pro výtvarné umění, ale i pro hudbu. Často vzniknou ty nejzajímavější písničky právě ve chvíli, kdy člověk nevychází jen z toho, co už zná, ale nechá se inspirovat něčím novým. Ještě jedna drobnost, ne? Jako fakt nečekejte na dokonalou písničku. První prostě napište, pak napište druhou, třetí, na desátou. Myslím, že člověk se nejvíc učí právě tím, že tvoří.

slovo to stalo se tělem a přebývalo mezi námi a viděli jsme jeho slávu. Slávu, jakou má od Otce jediný syn, plný milosti a pravdy. Jan o něm vydával svědectví a volal: toto je ten, o němž jsem pravil, že po mně přichází. Předešel mě, neboť byl dříve než já. A z jeho plnosti jsme vzali my všichni, a to milost za milostí. Neboť zákon byl dán skrze Mojžíše, ale milost a pravda stala se skrze Ježíše Krista. Boha nikdy žádný neviděl, ale jednorozený syn, který je v lůnu Otce, nám o něm pověděl.

aby svět odsoudil, ale aby svět byl skrze něho spasen. A všem, kteří ho přijali, dal moc stát se Božími syny.